0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Digoberci! Čau, Bachta, letamen!
3: Zelodej!
4: Soj, Berci, kážas!
2: A ich schystali, máte žapy, balanga, žadem.
5: Kirva!
6: Konsi!
5: A vyspí balanga! Balanga!